Budžet mi svet so verči, s Anu Mario Brečner, s Jen Saranom, s Mario Matzen, tež, tuj posmiju, abo ze skupino Holco, dokal džeš, to je vyša šula v Oklice. No a sapska stučka? So poskyči vám tiež přes Boženu Pjaršec, kompozíciu Enje Bobanec a Friedricha Steinkeho z Berlína. Texte napísal Peter Gieswauk a šor klinčí pod heslom Sapska hudba šúče a přeco siču sama zaso tam Božena Pjaršec.

0: Jens Činovas, Tromi Mirk, Simenchen Nepobiedl, Knassedom.
1: MDR Sachska, Serbski Rosvos, Sport.
0: Zianom Rehorium.
2: Stara Volleyballová garda sportového tovarstva Viktorie Worklec přijotuje so aktuálne za vůlke finále rejneje doby 25-26. Hišče dve úspěšné hry pobrachuje tej rajariam a rajarce Marii Grundajec k titule okresného mistra. V športovni při kamenským letanišču zetkaja so sredu 20. rožovnika 4 najlepše volejbulové mužstva aktuálne sezóny ze štaflou Sever a Vukot. Potom převedu celky z Našec, Kamenca, Budešina a Worklec semifinále a končnu rúvo titul okresného mistra. Od večera 7. hraje C-če mužstvo Viktorie najprede přečivo hosťom z Našec. Jeli Worklečinio po finále do budu, nastupia oni od večera 10. přečivo do večery R MSV Budešin OSSV Kamenc. Vinovatostne koparske R Dženca a Jutze. V Kulove reka Dženca od popodňu Cioch modrobili Kulov TSV Počnica. Hosťo z Počnice dobia pône dypkovač z obychu ve okresnej vyššej líze vostali, hostičelám pobrachuje dypk za zvostače v rajnej klasy. V samstnem času nastupí prvnie koparske mužstvo športovej jednotky Kruščice pola načelníka v Dobruši a hraje tam přečivo mužstvu športového tovarstva Našec Dobruša. Jutze nedźelu hraje so od 14:00. V měsće reka Budesa Budešin Germania Halberstadt, v Bivej Nimsce Bila rajne zjednočenstvo Biva Kunorsdorf rajne zjednočenstvo Ralbice Pančice a v Pančicach športové tovarstvo Marina Vězda Motor Kumwout. Serbski koparski derby prvnjeho koparskeho mužstva športového tovarstva Radvor přečuva druhému mužstvu športovej jednotki Kruščice zawizda

0: s dipkom na půl sedmiche.
1: Srbský rozhlas. Povězče. V studiu Blanka Funcina.
2: Dobrá ráno. Proby za letošu staviznu vo Krabače v Gorjave samoty Čornom Kumcu sú sa v tutom týdženu zahajili. Kajž zdieli jednačel Krabatovo mňa Anton Fuchs, skutkuje lieca 260 šlejských a vosom profiúch dživadelníku verie sobu. Najmočší je 9 a najstarší 9 a 70 let staré. Za letošu inscenáciu sú viacere variante evangelskej vojorúskej národnej trasty zajevišču potrebu a spěšné přeoblikanie zešič dali. Vojerovská županka Gabriela Linakova pomarajariam se serbským vurekovaniom a je džele rajných textov a za rúz komponovaných spěvů do serbšiny přeložila. Miesto konesto sobu skutkovacimi sú přes 20 hotvančů, kýž vo 27. júnia ve 18. predstajeniach sobu skutkuje. Nová kriminálka za džiči čipne nosy mysteriezne roženia spera Lubina Hajduk Velikovičuje je ľudovým nakladnictve domovina vujšva. 119 stronov obšiaca ilustruana knia v krutej viazbie je votnetka mez druhým Smolerec knihani napšedajn. Kaž serbske noviny písaja votmie so premiérna prezentácia kunstmie serbským gymnáziu Budešin. Strowotniske zariady startuja s doladovaniom kupanskich vodží z Nusakske. Hač do konca kupanskej sezóny septembru beru pravidvone probe vody mez druhým z Budesko-Spiato jezora z Olby lesnej kupele Nižese, kaž tež z Bervoutsko a Linjansko jezora. To je strowotniske ministerstvo připojedživo. Probe přepytuje se o sebe na kolibakterie a modré mokrizny, co bychu se strachy s časom spoznali. Ve Sakske je 20 riečných závěrů a nedešich z vodu pelněných jamů jako kupanské vodžizny EU vůpokazané. Honikečanský jezopola Vojerec tuto sezóně nekontroluje, dokéž tu zanirovanské dživa běža. Loni miachu sakske kupanske vodžizne převážne vúbirnú kvalitu vody. Při sedlišťanským jezoru, najväčším ve Vužijskej jezorine, ste so týdženia nové atrakcii vo Tyrioj. Severné krajné marky, tak menovaného zelzavého hozdža, přeprošujete vopytovariu netko nové informácijské stejšťo a púhace mostčík k přebyvaniu. Cokunje bunjeđe 600 posta 1000 euro investovane, spěchovane od Zvierska a kraja Braniborskije. Pfuatse mostčík saha 160 metrů daloko do jezora a skýči viacere přistavnišča za vodošportovcu. Nové infodybk je jako odpočnišče myslene a informuje vo staviznach bivšeje jamy a vo vůviču přírody kua okolo sedlišťansko jezora. Za letuše putnikovanie džiči Zorelsko biskopstva pytaja kulovské vosadže nutzlihy. Kajž v franskim lišče kulovské vosade písaja, maja džiči prinio do 7-letnika svojbach přenocuvač. Putnikovanie džiči do Rožanta vodmije so na druhým koncu týdženja v júniu. Na programe steja zromadne spievanie, modlenie a zromadne ry. Viac informáciu sú na internetovej strone Zorelsko biskopstva vozevene. A to bych u naše pojistče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Als počatne převážne pomročeno běhu dňa môže se potom tež 10 raz slunco pokazač, maksimálne 16 stopňu dženca. Jutro potom menim ročelu, ostane sucho a viace slunca dešli dženca 17 stopňu.
3: Bez hačenio startujete do džensnišeho dňa, dešli dobyče tež snano na autodrohu Štonače abo Cínače, dobrú jezbu. Hevak, sme docpijomne 0591 7400 abo tež přes čet.
1: Serbský rozvoz.
3: 4 po napusetných.

0: Vosa minčinopo napu sedmiche. Vecece kopaske lise nimskie, la ragenza desatze privisniko FC Energie kotebus na ru Jan Regensburg pšetio FC Energie de spunge sa vužičano vo postup etažu vyše a to do druhej ligi, s kotriš su kotebuženio 2014 zestupili. To na botamne buče pak snanotež na ru FC Hanse Rostock ve Saarbrückenje ladač cuk Hanse ma menujce tešiše šanse na relegacijske miestno a s tým na postup. Náš sportový reporter Jan Reho je nedávno s českým rajerom Hanse Rostock Janom Mederom porečal a sa jeho oprašal, hač vostanie v novej rajne dobie v Rostocku abo hač ročí sa do Prahy k domorodnému klube Sparta Praha. A to je jemu Jan Mederek.
1: To je dobrá otázka, na kterou rád bych odpověděl, ale bohužel zatím neznám tu odpověď.
2: Dobré prašení, ale bohužel neznaju odmluvu. Dubíme ládač, kak se šo vůvíje. Tež klub sám čaká na to, kak se sezóna skončí. Víříme ještě do toho, co postupíme. Rád bych vám dokladnějšo odmluvil, tež bych to viděl.
1: Bíhá taky, ale momentálně rád bych vám něco řekl, ale bohužel fakt nic nevím.
0: No, to by Jan Meder, profikopa FC Hanse Rostock, ve repřečivo mužstvo Jan Regensburg, konc aprila pak by se Jan Meder se správem kolienu bohužel křížne pas k tornu, tak zo Čecha netko znamenča pol leta vupadně a v Rostocku tež vostanje. Česač minčinou po napu sedmiche.

0: Kulturne impresie letošního Eurovision Song Contesta je to skupina Satoshi z Moldavijskeje, když s tím titulom svůj kraj Jensaviča zastupuje, že sač menšinou posetemich je. Sredu su šulerio Serbské vyššie šule Budešin tupala nás v studiu pobyli, o tom z čečera již o naši programy je slyšeli a lica svědčí menuce šula svůj 80. jubilej. A to maja nešto v osobi toho plánovane samo sobě Beno Šota je již sredu sobu převodžal a věš to za svědčen šitko přihotuja.
1: Mače rene stará fota ze šulského časa, snano ište dživove zešiju k nikajku namakanku, abo samo zapisk vúčorja dženiku. Šulorjo, vúčorjo, cva vyša šula mieri so na nedešich, ki su ze serbskej vyšej šulu zjazani, a to nic jenoš šulorjo, ale snano tež redžaka abo domovnik. Heslo jubileja menujce budže Naša šula čera, dženca a juce. A rune za to pýtaja budesce šulorjo za materiálom nedešich, kiž su šuli dževali abo do neje kodžili. Učaka Alenka Šmitová přijote za svedžen konc septembra z počátku oktobra sobu převodžuje.
2: My plánujeme jen v ústajencu zromadně se Serbským institutom. Naši šulorjo přijotuje v Serbským instituče konc junija jen v ústajencu k 80-letnému obstaču. Dále děláme na jenom filme o naši šuli a my tež, abo naši šulorjo lepe prajene, jsou zbásnili jen šulský spěv.
1: Dále cedža šulorjo rejovač a snano tež ještě v osobitu brošu. Šoku zestaječ. To pak je odvisné od toho, kelko materiála dostanu. Zobichu starších a džedov a volkov vabili svoje dokumenty přesledžič, su studiu serbského rozhlasa krotký video natočili jako namovu.
3: Pomhaj nám, nejdeších, šuljajov, učajov a všetkých, kýž sú pola nás dživali namakač.
4: Znáš nekakno, kýž ma stavit ženik abo fota.
5: Abo kýž ma zajímavú story za nás,
6: čeče je nám pod tutým linkom.
1: Celé video namakáče tež na našej internetovej strone a na našej app. Přihod a natočenie videa byšte za serbsce vúknacech v osobite úžadanie, praví učoka Alenka Šmitová.
2: Vúľka kvalba na našich budovských šulorjo, abo zde z okolíne, oni sú so převinli, oni sú so pokazali, rúne v našim času nie tak ľohko šulorjo namakáč, kociž cedža niče so v médiách pokazač. Za nás byšte to jeden vúľký krok médiu okupovania tež, oni sú videli, keko dživa tež sa tým cí, taký klip poriadne přihotovať, jen skript písať a potom tie zrealizovať a ešte cíjať.
1: S dobom cedža s časovými svědkami porečeč, kak sú za svoj čas serbskú vyššiu šulu Budešine doživili a se ju pomiatku zžaržili.
0: Beno Šota je převodžal šulerjov serbskej vyššej šule Budešin, kiž přihotuje letuši 80. jubilej šule konc septembra a z počátku oktobra. Za to sledža netko v staviznách šule, kiž je připola prajne cí stácie v mieste Miva. Spočatne napřečo džencišemu hotelej vosrič mesta při bohatej ježi, pozdišo na celnišču a netko na listovi, kdež je serbský šulský a zetkavanský centrum. Nedom je bydl k navozom.

0: Verlasse mich.
1: Srpski rozhlas. Povijest. V studiu Blanka Funcina.
2: Probe za letošu staviznu vo Krabače v Kurjave samote, čornem komcu, sú sa tutem týdženu zahajili. Kaž zdjeli jednačel Krabatovo mena Anton Fuchs kutkuje lica 26 lajskich a 8 profiur dživadelniku verie sobu. Najmoči je dživeč a najstanši dživeč a 70 let stare. Za letošu inscenáciu sú viacere variante evangelskeje vojerovskeje narodnej draste za jevišču potrebu a spiešne pšeoblikanie zešič dali. Vojerovská županka Gabriela Linakova pomá rajariam ze serbským vorekovaniom a je džele rajných textu a za rúskomponovaných spevo tiež do serbšine pšeloživa. Mestcovku nesto sobu skutkovacimi sú přes 20 hotvenčov, kýž od 27. junia do ve 18 predstajeniach sobu skutkuje. Nova kriminálka za dječi čipne nosy mysteriózne roženia spera Lubine Hajduk Velikovičovie, ledu je ľudovom nakladnictve domovina vyšva. Sto dživeča cicci stronu vopšiaca listruana knia ve krutej vjazbe je votnetka mjezdrujim smolerec kniarni napšedajn. Kaž serbske nujine pisaja votme so primjera kuncmi serbskim gymnáziu Budešine. Strovotniske zarjade startuja z doladovanjom kupanskih vodžis no Sakske. Hač do konca kupanske sezone septembru beru pravidvonje probe vode mezdrujim z Budeska z Pjato jezora z Olbe lesne kupile nižese, kajštež z Berovodsko a Lenjansko jezora. To je strovotniske ministerstvo pripovedživo. Probe přepytuja so vo sebe na kolibakterie a modre mokrice, so bychu so strachy s časom spoznali. Sakske je 20 rečných zaveru a nedešiš z vodu belnených jamu, jako kupanske vodžizne EU vupokazane. Unikečanske jezo polo Vojerec tuti sezoni nekontroluja, dokež tu za nirohanske dživa beža. Loni mijachu sakske kupanske vodžizne převažne vubirnu kvalitu vode. Při Sedlišćanskim jezoru, najväčším ve Vužejskej jezorine, ste sa týdženia novej atrakcii otvorili. Severné krajné marky tak menovaného zrzavého hozdža preprošujete v opytovaru netko nové informacijské stejšťo a pfúace mostčik k prebyvaniu. Cukovne bunieže 650 euro investované, spíšované od Zerska a kraja Braniborskeje. Za letuše putnikovanie dječi Zorysko biskupstva pytaja Kulovské vosadže nocliehy. Kaž ve farskim lišče Kulovské vosade pisaja, maja dječi prinio do 7 letnika svojbach přenocovač. Putnikovanie dječi do Rožanta vodmie sa na druhým koncu týdenia juniju. Na programe steja zromadne spievanie, modlenie a zromadne ry. Viac informáciu sú na internetovej strone Zorysko biskupstva vozevene. A to bych u naše povestče, kotrež namakače tež na našich stranách internetče a ve našej app MDA Serbia.
1: Vedro.
2: Převažne pomročeno biehu dňa môže sa slunco potom dysadys raz pokazač maksimálne 16 stopňu dženca zmijeme. Júce nedželu potom menem ročelu, vostač ma sucho a zmijeme tež trochu viace slunca ze 7 na 6 stopňami.
3: Dobrú jezbu do dženstnišeho rania do poudňa na púčach soničo nestová.
1: Serbský rozvoz.
3: Štyri menšine po napu 8.

0: Čist čmenčino po napu vosemich je štú svúšak serbst, wo dos my so vod dženia na našem kanalu ve Instagram je prašali a desac do ľudži je vodmuvivo, zanimale pojcu ľudži je při tem vopkneženie reče najvážnejší kritérii, hač nechtu k serbstvu svúša. Nimale cečina je so porno tomu za vodmuv rozsudživa, zo k tomu svúšeš, dež so tak čuješ. Vod ešto meni ľudži praj, zo je serbský pokat a zo je hajenie serbských návožkov rozsudne kriteji. Hač pak so nakoncu nechtu vopravu, že přísvušne čuje matiš nešto z osobinskej biografiju činič. Mini Mirčin Venk.
1: Tak šelake pak, kajž sú odmove kuždeje a kuždeho na prašenje štú svuša k serbstvu, tak rozdielne sú tiež príčiny, motivácie a živienské stavizne, kotre za vúznačom steja. Nekoci sú tým celé jednore odrostu, kajž Diana Vočarjova.
2: Ja přinu ze sieni hryze serbské svojby a same by se to potom poprom hakec téma, ale nic téma, že som ja na tým dvielovala, ale téma, kak ja na to odmovju, kde som ja započula, co se s tým rozestajíc, also das mir započuva vidome spoznat, so joju tak jetzt prajene jena kommunikácia mit Serbam ja Niemcami, aber so die rozestajina a tak nešto, also to bin voto vojovač, to by se pojat verdiva, tak jetz je ta zmina boa vod radvoja na, do Budišina na gymnázii.
1: Za druhých by to porno tomu dový puč, tak napríklad za doktor Kordulu Ratajčaku.
3: Na spočátku by to te serbske by ništo, štož mieše za zajšvošu činš, no? Also, môj džet by poprom za mne tu serb, a čo než on je šec prajo, ja som Nemc, ja jenož sa s ryču, no? To reka, to sú svojibne stavizne za mne byli, no? Abo je tiež přívoznístvo v Užice, ale ja, jako som vegesných kýchne v otrostva, to sú moje svojibne stavizne byli, to by aj tým pozadk, ale to nebije moja přítomnosť, ne? To nemieše ničo ze mnú činš.
1: Tola nekak jeju prašenie identity a příslušnosťe tola imavo. Je kultúrnu antropologiu studovava a so biostúdia a disertácie tiež ze serbstvom zabírava. Je započala serbsce vuknič a je tiež dále a jace kontaktu do Užice pestovava. Přitým je nešto vosebite doživiva.
3: Znáno sú mne ľudžo predezo, ja sem so příslušná. Začuvala, sú mne hižo takrát zapšieli, no, a tež přečeljo, no, a to je tá stará strategia, zo jen vie, jole ta pokaža ze sarskej svojby, no, tón žet bie tede jo, no, a tón pravuj bie dživadželník, no, tak nám svuša, a to sú tež přečeljo byli, a po njen dostane sebe darene.
0: Pre doktor Kordula Ratajčakova v rozmowie z Mirčinom Vienkom. Štú svúšak serbstvo je tež jeho zabíravo. Júce svýšiče vúsledky jeho rešerše, pak v našem nedženišim vúsevaniu, pak dlešu variantu v audiotece ARD Sounds. Na našej stronie v internete a tež přes našu app MDR Serbia. Časa čmenčinou po napu 8.

0: Polícia z G.
1: To by šen ESC titul
2: za. Aby bološ.
1: Zome vieme, kak to Jen Savičo klinči, to bych ju zastupierio z Izraela. Blanka, nieke si ty nahoče.
2: Ve Vojerecach sú zastonice štvortkvečer 19-letného kontrolovali, kýž by se svojim e-skuterom popuču a zvěstčichu přes bodra promile alkohola kriju pola neho a s tým by jizba ke konci a dokež by napíte s obkatným sredkom popuču, dyrby s dalšími konsekvencami líčič. Kýnc poroku dojenže štvortk popodňu k nezbožu s cjomi autami vodža Opela chceš nalivo zdroj odpočít za ním jeduca šoférka VW-a, Borsdeše, ale dalši zanijeduci VW Golf prasne do Pola, also do jeno VW-a, a sunne jun dopredka, tak so šitke tzi auta v obškodžichu, jedna vosoba bu zranina na autach nasta škoda 80 euro. Štvortk napadne policii ve veličine brakovace auto, kotre značky nebichu originálne, ale sfalšované animo to nebi auto zaujesčene, zastonice zachu značce sobu a sliđa netko za vopsi džerjom. Ve susodnym Korzymie lepi policja šoféra Škodovky, 48-letny nemieše ani jizmnu dolnosť, čnimo to steješe pod vlivom drogu, kľúče auta, muži na blaku z časachu, nimo to na makachu zastonice, potom ište šelake druhé drogy, ve jeho oči, kýž viezo tež sobu zachu, muž dobinitko tež se s odpovednými konsekvencami líčiť.

Apropos swojskiraj, bo sebe netko v naleču. Šte v tej štajce fotografovarjo rano raz s autom spišnje zastač a rajnče so skačat se svunčko fotografovač. Ja nevem, kako v obrazu. Ja napšikvat v radvorske cirkvi mam, když jedu rano nađevo a potom na kružnem bobkađe tam pred kelnom možeš tam napravo skoku zaječ na tajke mavku pobočnu hasku a potom vidíš tak rynia, to je radvorska cirkej, potom vupada hustoty ve skáčacim svunčku gajštajka vucíhanka. No a ja tak z četýž dženca nám dalšie obrazy svali vo vašich raniach, kýž ešte doživili, kdyže jenčo útrobne džak vám za riane obrazy. Aj, a tute obrazy, lepe prajne tuto motiv, sem sredu rano tiež vidžala. Sedominčinu, dovolse mi je, dobrá ranie přeje srbský rozvoz. Luka Miesačka, Mirčin Metzlich.

piše jednu cigaretu, Micho, což zpívá. A premiér mi ještě to ten titul na Europ, já, že tu ve Sábské Vůžice a dopomnu se ještě jara dere, jak je Michal Cyš interpretoval tuto stučku ve sportnišťach, na sportnišťach, ve stadionách a všichni jsou sobu zpívali a juskali. A kajka byše to krásná.

so bychu športu zu do serbskeje Łužice se dojeli, to byše tla krásna atmosféra. Se do menšinu povose mech dobré ranie přeje serbský rozvoz Kristín Muštarojc. Kožde chce byť prý ní.

0: Fínska. Nastupí ze svojne tutom titulom dženca večovala Eurovision Song Contesta Licking Haiti. Bitl Knadjovic.
1: NDR Sachska, Serbski Rosvos. Sport.
0: Zjanom Rehorium.
2: Stara volejbulová garda športového tovarstva Viktorie Worklec přijotuje so aktuálne za vulke finále rejneje doby 25-26. Hišče dve úspešné hry pobrachuje tej rajariam a rajarce Marii Grundajec k titule okresného mistra. V športovni při kamenským letanišču zetkaja so sredu 20. rožovnika 4 najlepše volejbulové mužstva aktuálneje sezóny ze štaflou Sever a Vukot. Potom převedu cilky z Našec, Kamenca, Budešina a Worklec semifinály a končnú rúvo titul okresného mistra. Od večera 7. hraje C-če mústvo Viktorie najprede přečivo hosťom z Našec. Jeli Worklečenio po finále do budu, nastupia oni od večera 10. přečivo do večeri R MSV Budešin OSSV Kamenc. Vinovatostne koparske R Dženca a Jutze. V kulovej reka Dženca od popodňu Cioch modrobili kulov TSV Počnica. Hosťo z Počnice dobia pône dypkovač za bychu ve okresnej vyšej líze vostali, hosťičelám pobrachuje dypk za zvostače v rajnej klasy. V samstnem času nastupí prinie koparske mústvo športovej jednotky Kruščice pola načelníka v Dobruši a raje tam přečuvo mústvu športového tovarstva Našec Dobruša. Jutze nedželu raje so od 2-3. V mieste reka Budesa Budešin Germania Halberstadt, v Bivej Nimsce Bíla rajne zjednočenstvo Biva Kunorstorf rajne zjednočenstvo Ralbice Pančice a v Pančicach športové tovarstvo Marina Vězda Motor Kumwout. Serbský koparský derby prvního koparského mužstva športového tovarstva Radvor přečuvo druhému mužstvu športové jednotky Kruščice za Vězda Sudník Sven Ludvík.

0: Če se čmenčino do napođivečih je, vceče kopaske lize, nimski je lada ja dženca tisace přivisniko na FC Energiju Kočebus na hru Jan Regensburg přečivo FC Energie, de Spunže za Vužičanovo postup etaže vyše do druhej ligy, z kotrež sú koče Buženio 2014 zestupili. Tu na botamne budže pak stano tež na hru FC Hanze Rostock v Saarbrücken je ládač. Cuk Hanze má minúce tež hišče šanze na relegacijské miestno a s tým na postup. Náš športový reporter Jan Reho je nedávno s českým rajariom Hanze Rostock Janom Mederom poričal a so jeho voprašal, hač vostanje v Novi Rajne dobie v Rostocku abo hač ruči so do Prahy k domorodnemu klubi Sparta Praha a to umprajče.
1: To je dobrá otázka, na kterou rád bych odpověděl, ale bohužel zatím neznám tu odpověď.
2: Dobré prašenie, ale bohužel neznaju odmluvu. Dubíme lánač, kak so šo vůvije. Tež klub sám čaká na to, kak so sezóna skončí. Víríme ještě do toho, co postupíme. Ráde bych vám dokladnýšo odmluvil, tež bych to vidžal.
1: Ubíhá taky, ale momentálně rád bych vám něco řekl, ale bohužel fakt nic nevím.
0: To Jan Meder praješe profikopa FC Hanze Rostock. Verie přečivo mustvu Jan Regensburg uns aprila pak beso Jan Meder ses ve pravém koleniu bohužel kšížne pask tornil, tak zo Čecha nitko znajmenča po leta vupadnje a

0: Wedelknadze sagt hier, Sre, du so Schulerier, Serbskewische Schule Budeschin. Du blanast wie Studio, Bobbeli, Wottems, Tschettisch, Tscheranaschim, Programmi, Joswischeli. Schakolitsa, Svetschia, Menuze, Dam, Wossam, Jessata, Jubilee, Atoma, ja, nicht, da, was, wie, da, ha, planowane. Benno, Schota, ich, Sre, du so, bub, Schäberdjau, a, wirsch, da, so, sa, Svetschin, Jom, Goa, asch, da, Schittko, Pschihotuja.
1: Mache, rene, stare Fota, se, Schulskeho, Chasa, snano, ischje, Djuo, Wesechiu, Knikeku, Namakanku, aber, samo, Zapisk vůčorja dženiku. Šulorjo vůčorjo cíva vyša šula měří so na nedeších, kdy jsou ze serbské vyše šulu zjazani, a to nic jenož šulorjo, ale sano tež redžarka abo domovník. Heslo jubileja menuce budže naša šula čera, dženca a juce. A rune za to pýtaje budesce šulorjo za materiálom nedeších, kdy jsou šuli dževali abo do neje kodžili. Učaka Alenka Šmitová přijote za svědčen konc septembra z počátku oktobra sobu převodžuje.
2: My plánujeme jen vůstajencu zromadně se Serbským institutem. Naši šulorio přijotuje v Serbským instituče konc junia jen vůstajencu k 8-letnému obstaču. Dále děláme na jenom filme o naši šuli a my tež, abo naši šulorio lepe prajene, jsou zbásnili jen šulský zpěv.
1: Dále cedža šulorio rejovač a snadno tež ještě v osobitu brošu. Zestaječ. To pak je odvisné od toho, kolko materiála dostanu. Zobychu starších a džedov a vokov vabili svoje dokumenty přesledžič, su studiu serbského rozhlasa krotký video natočili jako namovu.
3: Pomhaj nám, nejdeši, šuljajov, učajov a všetkých, kýž su pola nás dževali namakač.

Pečmeči no do napo česačich je, dženca jucenici jeno šmije metanje, ale tež mezenarodny džen muzeu. Ve koče busu můžeče se na jucišim mezenarodnym dňu damotnje do tamnišeho serbského muzea, například Dojnč. Vědženje po trajni vůstajence bude po podňu 2 maj, a to s doktor Madlenu Norbergovi, a na po štyrjoch povědže zorabistka Sabina Zigova po serbským starom městě. A tež tu ves budešinje ve Serbskim muzeju še přeprošeni pod heslom se muzej s veselom odkryć. Na večo pečich poskyčuja tam vědženje pod heslom Nova doba Serbia ve povojnskim času a tež ve zážnej NDR. Štyri menšiny do napočesa Čechie.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: To by był też taki ESC-titul, kiedyś by zawiesz, czy to był. Karygot a jeho czuga na pudzesaczyś.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Blanka Funcyla.
2: Proby za letošu staviznu vo Krabače v Kurjave samote Čornom Komcu sú sa v tutnom týdženu zahajili. Kajž zdieli jednačel Krabatov Mna Anton Fuchs, skutkuje leca 26 šlajskych a 8 profiúr dživadželní Kurje sobu. Najmúči je 9 a najstarší 9 a 70 let. Za letošu inscenáciu sú viacere variante evangelské vojrúske národné traste za jevišťu potrebu a spiešne voblikanie abo pše voblikanie zešič dali. Vojrúska županka Gabriela Linakua pomáha rajariam ze serbským vorekovaniom a jedžele rajných textov a za rúskomponovaných spevov do serbšiny přeložila. Mes cokone sto sobu skutkovacemi sú tiež přes 20 hodvanču, kýž od 27. junia ve 18 predstejniach sobu skutkuja. Noa kriminálka za džiči, čipne nosy, mysteriózne roženia spiera Lubina Hajduk Velikovičovie je ľudovým nakladníctve domovina vujšva. Stojuvača cítci stronu občiaca ilustruana knia ve krutej viazbe je vodnetka mestrujim smolerec knihani napšedajn. Kaj sapske nujne pisaja vodmeje so premiera prezentacije kunc meje ve sapskim gymnáziu Budešin. Strojotniske zariady startuja s doladovaniom kupanskich vodžiznú Sakske. Hač do konca kupanskej sezóny septembru beru pravidlone proby vody mez druhým z Budesko z Piato jezora z Olby Lesnej kúpele Nižejse kajšte z Bervautsko a Leniansko jezora. To je strojotniske ministerstvo připovedživo. Proby přepytuja so vo sebe na kolibakterie a modre mokrice, so bychu so strachy s časom spoznali. V Sakske je 20 riečných zavierov a nedešich zvodopelnených jamu jako kupanske vodžizne EU vupokazane. Loni miachu Sakske kupanske vodžizne převažne vubirnu kvalitu vode. Při Sedlišćanskim jezoru, najväčšim v Vužijskej jezorine, ste so týdženia nuj atrakci vo teorivoj. Severný krajnej marky tak menovaného zrzavého huzdža přeprošujete v opytovarju netko nuj informacijske stejšťo a púhacy mostčik k přebyvaniu. Cokonje bunieče 650 tisac euro investované, spíšované vo zvierska a kraja Braniborskeje. Puac mostčik saha 160 metrů daleko do jezera a skýči viacere přistavniša za vodošportovcu. Nové info dybk je jako odpočnišče myslené a informuje o staviznách bylšeje jamy a vůjču přírody kvůl vokvůl sedlišťanského jezera. Za letuše putnikovanie dzieči z Orelského biskupstva pytaja ve Kulovskej vosadže noclihy. Kajž v farskim listče Kulovskej vosade pisaja, maja dzieči prinio do 7-letnika svojbach přenocovač. Putnikovanie dzieči do Rožanta vodmeje so na druhým koncu týdenia v júniu. Na programie steja zromadne spievanie, modlenie a zromadne ry. Viac informáciu sú na internetovej strone z Orelského biskupstva vozevene. A to běchu naše pojezdče, kotrež namakače tež na našich stranách internetče a v naši app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A spočatně převážně pomročeno běhu dňa můho, so potom svonco doleraz hustšišo pokazač, maximálně 16 stopňů dženca a jutce potom trochu méně mročelo, vostač má sucho, při maximálně 17 stopňů a viace svonca potom jutce tež vůladáme.
0: Na pučach šitko, soderie, gula, dobru jezbu do džensnišeho doputnja.
1: Serbski rozvoz.
0: Ištvan Kobila spievam.

Na paskvine horiek, če je zaso rododendron. Ach, krasne napojlat, dyš tam. Vomire môžeš, ja praju raz po parku na horce kočič a so vobdželi čtež na vosibitem vedženju. Júce ešte to prošený nedželu popúdňu dvimaj napšikvat. A ešte tam pobyli na vedženju a si šitko rozkvast dali, potom môžeče so podať na meje metania júce šúdže, šorosť, nové viesce v okrecach, nuklice, šunovie, konecach, dobrošicach, zecach, nebečicach, džencach, venimcach, rôženče, krosčicach, potom tiež v otrovie a v udvorie. Nech sa vám zešľahčí a nech maja dieči a modostní veľa viesela pri rejovaniu. Ubeđovanje honačo odmije so juce ve jasence. Tam bude vulkovovanje odhranja vosmih pola budarec na statoku a potom na podžesačih so spivanje započnje. Tovarstvo Cyrila Metoda prepošuje na mieski nešpo juce nedželu na večer pečih ve Rožičanske sjatnice. A když poladáme hižo na příchodu punželu, to přednošuje člen prezidia DRK vo serbskej korobni soce Marii Simonovi ve vônem státnym archíve ve Drežanách večer 6. hač do NAPO 8. to bude. Cibilky na Česač.

sa prezentuje za ním skupala Eurovision Song Contest na druhým miestne dobíhížom vústupič a spievač medla. Môže tu tá dvojka tiež z tého vostať, kde si snano druhé miestno vúdobíte? Palci je tvočíme. Pojďte. Si menšinu povedcím, lekina časanč.

0: Zadkula.
1: Nešto da hevak.
2: Ta jedna pua 2000 metrov, nechto druhý zúčie šach s kompjútorom jako přečunik a zaso nechto druhý pjasčuje s druhými kúždy týdžen. Môj Franca chceme vedieť, što serbska modžina čini, kdež runie na rejachnie. Kotroho vie mače, što rade činiče, s čím zabývače čas, abo vukneče celý dobrý deň za šulu abo študi? Píseče nám šes Instagram a nezabudčte na žaden pát večer v 8 rádio zapíknuť.
0: Zadkula.
1: Nic sabič. Pondelo večer.